0: You are listening to the song Turci idú, The Turks Are Coming.
1: Jajže Bože strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja.